0: Hajta by išće junu Janka Hanka od srpske basnjaki Sylvie Šenove doporučena pjesen. Ona je hošć naše dženstniše literárne hodžinky a ona nam nedom išće nekotre svoje basne pšednese, kotrež so dotka, hoj bych praju, bolje delikatnych kuzvů abo strašnych bieznou meze čovjeckých pomerov. A to runja se s ketro bezstarostnym duktusom rče. Tohle so ju prašam, kdyni šenovove kajke tradícii tak menovanej ľuboštinské, srbské abo mezenárodné poezie so vy sama vidíče a hodí so ľubošť abo žiečba za nej docela z rču basne dženca išče tak prave dosaneč.
1: Dohož smejeme svoja za zvúrazne našich začičů. Budu tež basne, kotre so z ľubošťu a zječbu zabirajú. Ľubošť je nešto tak bytostné za človeka, za bude najskrišel tež všetko za svojami za ňu pýtač a nádžijomne tež namakač. Bez ľubošťe na svět neobstý. Ľubošť je zakvačeho a dokež na tem nedvilujú, môžu oni snadno tež zvistý bezstarostnosť upísať. Do kotrije basnické tradície bych so netko samostajila z cíla, tak prvé rec nemôžu. To môže najskôr druze z vonkonie perspektívy lipe posúďovať.
0: To by jadrivá a úrazná a zrozumlivá vodmová na tajký kus voskočivé prašenie na basníkov, ale tiež tých čitariov basníkov. Ale netko svišíme raz, nekotre tak menované bole ľuboštinské alebo docela ľuboštinské básne ze zbierky Mosty přes morio, hubrané a recitované od autorky Sylvie Šenoveje. Prošu, Jara.
1: Prinja ľubošť. Do svoje vúzkie stvičky zádoby so ty. Hač runieš, bydla škýtana celé horeka ve vieži. Zalieze ty po roštach z oknom núc, otevri rámik široko a mi svět. Přeráde dach se vobkuzač a rejovach môj na vatkým vobrodženiu von. Čovjek vůlkej váčokaj nožkovach môj po krajinách, stajach môj stan dosry džotych mločov, zviazanaj bych môj skuždý vězdu. Stanove pfatno jeničke vobmezovanie na vokomik. Ze žaneje frinkolácie so papelky nevobilich môj přichod, poladneniu so podotkač na maj dosahaše. Jako so prinira silne dešťuvaše, stan zmirovaše. Jako so drumira silne dešťuvaše, zapvata džeržeše. Jako so poslednira silne dešťuvaše, stan požumach trudečireše. Ani kamene hočanska v ním nebych u češke došť. Rozkvikane rozprochnechu, a votleča pisk. Vopsunuch so na mokrym lišču. Zadživa na ladach do vubino, predehač, do nich badajo nevotučich. Mručele vokoho mojeje vieže. Z vočininem voknom nuc, viac nohcu. Netrebam roštam dovirič. Znaju miestem krute suchy kraj a mielnu podu. Pšilivam pampeliškam. Strony pše drohé knihy vobročeš. Čejace krajiny mi pokazuješ. Portréty, čišna, mročelaky a mročele. Červené a zvote mulby. Vobraz za vobrazom svičata papera. Níže na ní cícha moje jedomizne. Ptačky. Na nebiu zásob ptačky letaja. V štomie sedžorine fifola. A ja tu sedžu přeco sam, se v okno znucka v obladom. Můj nákup, ton mi činja druze. Svět vonka je mi celé cuze. Vocalení, vocošice kodža, za augu soled ma junu vodža. Hešče k pustnicam so tvočach čmový bárje. Mode holčky v obdživach, ve voni hárje. Zekt sedželachu v nevšední monturje. Kajke orgie to běchu na jich bitné kurje. Zdáloka jsem na ně ládal ráde, spošive pak zvostal dále záde. Dženca bych si ketro jára pšal, za bych si tedy jednu sobu domojzal. Wočerstwienie. W selenym piesku dowolnicy lenieho pasu. Bihały prasnu, proznik poladnicy pisajo, woliuki woptawa. Libota ca horcota, dużne nocy, czerstwe znajomstwa w cużych żytniszczach. Ze zaurotom słońca uprzedała soliecio. Tu nie poskitki lubia wukszyki, daloko do nazymy. Single so sekluje wokoło črjopka tepta. Hace zwiri zastupić? Przytulka. Majkam, masam, hacam, placam, plęczu, przepytuju, obdziwuju, jezdziu, wadziu, dotkam so, suwam so, szudruju so, koszu, kożu, kameliona. Neby tu również o zelene? Potaństwo. Kosi jej nóżcze z oczu, Lisa.

0: zobyście nam jeszcze przeradziła, jak się wydocywa k literarnemu tworeniu przyszła, aż to je wam tak też idealne znać, k mociwo, a stu je wam pomał puć k pisaniu prozy a poezije rubać?
1: K mociwo je mi tak rec moje połowanie. Sem však učaka serbštine a sem veľa let, ale oni znova smela šulaki a šulerov k mature vešť. Vopširne znajomošče vo literatúre slušia k tomu. A nimo toho mi literatúra tež sama na sebi fascinuje. Tuž sem sa ze serbske literatúru jara dokladne zabirava a skončne za svoje šulaki a šulerov spšiotovava. Božišo so přidruži, so sem na mojich počúvaniach posvedče, přeco tiež knihu nepytava a si vo sebe lyriku sobu domoj nosiva. Nekak stvori so z toho všeho to, što ješi dženca moja poezija.
0: Tuž netko svišime ište nešto z vašeje proze, dvaj kuskaj, a ja prošu přednešče tuti kuskaj netko.
1: Svužba. Chcú sa vobročiť, ale nechce sa mi rádiť. Moja vôva je tajka češka. Čerla je nož. Lesem poslým času s cúvatelko piju. A krebet me boli. Sem spíce špatne ležal. Matraca je dola noha. A moje stavé hakle nesvúchajú na mne. Lieva noha sa nevýba a pravá tešnic. A ruce mám styknenie, ako bych som modlil. Nemôžu sa ani doprava, ani doleva vobročiť. Božo, pomaj, tu je tak vúzko. Mi sa zdá, zo je z každého boka deska. Mie dusy, chcú sa vobročiť. Skribeta na bruch. Mojla, tiež najprv raz jenoš na jeden bok. Ale neporadí sa mi. Korno, chce sa mi puknúť, když vám povedam, što sa vokúve mi stáva, nebudete mi věřiť. Ale budete zrozumiť, čo odládobiu sa vobročiť, abo lipe stanúť. Som duchune. Faro s čevom a dušu a jako tajky zadere meče svojich vôcku zamovite. Hižo, jako dječo čujach sa pohovane, cirkvi svúžič a tuž pie púč jasne. Po božích kázniach som sa hižo tedemil, no haj, s najmenša zväčša. A v učbe katolskej cirkve sú mi vo sebe blízke. Všetko je jasne riadované a kruče postajené. Vieš dokladne, kak máš sa zadržiť a što sa očakuje. Jako duchovný som s dobrým šikvadom. Chodžu každú nedelu kemši. Ja vinu nic jenoč dokež je to moje dživo. Chodžu ráde kemši. Na božích mšach ja tak rejne čicho. To mám ráde. Všice sú zanorjení do sviateje čišine. Jenož ja smiem ju přetrnúť. Z modlitvu, za žonovaniom, s napomínaniom. A na moje predovania vám praju natesem, knieže vodaj mi, natesem samo kus kordy. Překvadujú si celé dokladne voči mu ričeč. Trude nájdu na stoku sviatem písme, trude svojich v obkyčbúrňach. A jako faro v obkyčbúje zaujo novele. Ľudžo však mi z pôvodným stole telko nepovedajú, keľkož by chudobili. Všetko zase v obkyčbuju, zo nepřekročia moje vôcky než bozne kázne, ale zo so tiež vo starodávne zvúčené vašne a normy nestarajú. Zajš u nedelu na kemšach som vyrývach vo pomerach žonu a muži rozvúčujú. Ale nie som sa tak dere ču. Predovanie nie je som mi radživo. A netko zmeja moje vôcky rúne te, jako moje posledné pomiatku. Po obieže som so lenu, vôdce náš vúspio, a si vúsnu. Stane, viac nesem. Ešte do nešpora som vúdechal. Netko mi tiež svita, čo odla je tu tak vúsko, o môj Božo. Čo odla chcú sa vobročiť? Zmeju da mirne v odpočink? Polonajče tola raz, štú mi krovu nese. Zo chce sa susod ze mnú vúdednač, nech je. Ča živina nie je mi ráde vidžo. Ale zo mi tiež madle na poslednú češťvo pokazuje. Zvone zvonia. Najväčší čas sa votuču. Mám svúžbu. marioneta. Wona nigger. Wona skunčne zaso nigger. Ne treba jo zroma džizno odprajič. Nazbožo. Šako su šitke podložki hižo vučiščane. Na bielu paperu nic na tajku širojtu znova v užívanu. To nie by vážnosť či viece odpovedovalo. Sekretárka je voložená. Po dňa je šo přijotoval. A potom je domovník zazvonil. Bie šrubik přičanú a sa přitým odsunú. Šrubik sedeše na to kruče. Vova nažaldeš. Jako so před dvěmaj legislaturnemaj periodomaj nichtu jace k volbám staju nil, je so domovník na znatého klankotvorca v obročiu. Nemožachu tola prineho sekretára a lud přesvabič. Klankotvorc je skončne muž vysokú figuru stvoriu, kotruž môžeš vodaleka poslúžovač. Domovník je nadok přerzal předsedu klanku před každým vážnym posiedženom na jeho jeje miestnosadžič, šrubiky přeprúvač a v pravom vokomiku vúradžovania na knefl stvúčič. Cová procedúra v obzamkneniu je so náraz zmeniva. Nekoci so dredživachu, ale voleného nimaš doprašenia staječ. Šako vun připoskuje. Ščertne a mierne. A když je treba, samo vodkune. Abo přinugne. Domovník a sekretárka stají v bezkončných skvádach záriada, kouma se starých času namakavaj. Tun namaza stají na překruče sedžače šrubík. A hižo hýbaše so šo po zvučeném vášňu. Tak rozbudžat sa môže politika byť.

0: za skralom živenja srpske skupine Vusmuš sme so přiblížili hižo k konci našej literárnej besady se Sylviu Šinovej. Jako finále ještě tole v jeje zbírce Mosty přes morjo jevia so tež štyri básne světoznaté polské básnice Výslavy Šimborské, převožené od srbské autorky. Z recitáciu Sylvie Šinovej dveju jeje převožku z polštiny a z piesňu české zpíváky z New Yorka Marty Topferovej dáme našu džensnejšiu literárno spievnú hodinku huklinčeč. Ja ešte raz praju hútrobne džak k neni Sylvia Šinová a šim připosúhariom Božeme a na zaslušenie při dalších našich husovaniu na rádiu Z.
1: Vysviava Šimborská spícu. Dži še so mi zo nešto pytach, nešto najske riskovane abo zubine, pod vožom, pod skodami, pod starý adresu. Rebach v kamorach, tyzach a faškach, polnych netrebnych vecu, podamo. Z kofru zvúčahach doživine leta a jezby, z došu vúčasech zviadve listvy a vopina, nic na mne. Vujach len na behach přes svoje nic svoje bydva, nebydva. Vostach ciacu tunlach ze sneja a zabyča. Zašmiatach so v kavačkojtych gerkach a tukaniach. Zestokach povieto nabok a džišťovskú travu. Spytach dočinič predehať smirky zajšvoho lectotka padaja, dúrie zaprasnu a čišina so rozpčestriva. Na koncu viace nevedžach, što bych tak dlho pytava. Otučich. Ladach načasnik. Sun nebe ani dvě a půl menšine trau. Hej, k tajkým činkam je čas nuzovane od toho časa, zo poča odkryvač z piace vůle. Vyšvěva Šimborská, náreč v byroje za namakanky. Sum nikotre bohu, ký popuču od juha na sever zubiva. A veľa bohu popúču od vúkoda na západ. V úhašachu som ni napšetco nekotre viezdy dželené od nebia. Podnúriva je som moru jedna kúpa za druhý. Neviem ani jace dokvadne, dže vosta ich bázory. Štú kodži mojim kožuchu, štú bydli moje skorpizne. Jako lezech na kraj, vúmrichu mi bracia a sotre. A jenoš kostčička svieči ve mni ručnicu. Vúskočich ze svojej kože, rozformanich riapuky a nohy, veľa rázu zubich rozum. Dávno začinich zaušo to ceče vočko, vodkivnuch spericu, suknuch s hauzami. Prič, zubine, s vecikom rozviete. Dživam so, kak malo je vod mi vostavo. Jenička vosoba tukvilne je čovečie družine kotraš je, hakle včera, předešník v tramvajce zubíval.

0: Aj našu literárnu hodinku netko zakončíme a přidáme ešte niektoré melodie ze kráľovného uslierského spievnika, ale ja tu ešte raz so jara utromne poda knini Sylvie Šenovej poďakovať. Knini Šenova, ja som vám tak nekak te čítane ľubivo.
1: Hej, ja sa nadžijam, že ja som vám ľubivo. Ja mi ja chvíľke veselo. Ďakujú za přeprošenie, ďakujú za připosluchanie. Božeme.
0: Tuž božeme a netko nekotre melodie po hužických pučach auf Lausitzer Wegen po hužickým traktem.